snívali sa mi ruky tvoje. Jak slepec po písme, prstami hmatali mi po tvári. Po nových vráskach neznámych. Pri ústach zastali v začudovanom geste. Snívali sa mi ruky tvoje, dobré a bezpečné. Ráno som mala úsmev na tvári.

0: Samé biele kurence. Ako dobiedzajú. Ideš ho preč. Heš, heš. Hej, či som dobre u tetky Bachráčky na búroch?
1: Lež, potvory, už vás tu nie je treba. 3, 7, 14,

snívali sa mi ruky tvoje. Jak slepec po písme, prstami hmatali mi po tvári. Po nových vráskach neznámych. Pri ústach zastali v začudovanom geste. Snívali sa mi ruky tvoje. Dobré a bezpečné. Ráno som mala úsmev na tvári.

0: ideš ho preč. Heš, heš.
1: Hej, či som dobre u tetky Bachráčky na búroch?
2: Lež, potvory, už vás tu nie je treba. 3, 7, 14, heš.

0: Prečo keratá na hodine?
1: Páska je divná piatka. Ani mi neudiera do hlavy.
2: No, milište, počkajte. Nechvála Bohu, že ste neudrelo.
1: Ale...
3: Emília, Maria. Kolosko?

0: Do Boha. Marta, kde si? Marta, kde si? Tuším, že to tu rozmlátim. Rozmlátim to tu na cimpr, campr. Kde je ešte nejaké šampanské, nech sa nebojím. Všetko na cimpr.
1: Výborné. Esprit, Iren, Čipkapitán. Gerte pasažíře, es ist 10 Uhr 14 Minuten nach der Mittel, Lärm, Tische, Zau, Zau, Zau.

Pilgrim. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praotec